0: Netko znova započnu spieva Daniela Hazec a kajž kujžde ranje započina sa tež džensnejše ranje s krutkým tematickým šeladon. A tu má Blanka za nás. Dobre ranje, Blanka.
1: Hej, dobre ranje. Ve minenem týdženju však sme vám o tom povedali, zo je tak menované dubové procesionové pšádnik, fachovce praja tež žiđenc, ve votách ketro zakadžal s tak menovanem ajšen procesion s špinorom, kež sa tu kvílu pocuje nímske, ketro silne rozmnoža sa dženca raz trochu blíže zabierame. Sme sa raz expertu prašili, čo hodľa je von insekt tak strašne tež sa človeka. Nimo toho zabierame sa raz s kaleidoskopom, to je do takého však vo sebe džiči pšošo rade ľadaja, tokež nastanú, když jen tam a sem verčíš najrejnše mustre. Zromadne z ľudiu mačijovi pakujeme svoj kufor do dola, pretož kak mu jen to pravé a dere činič, ona nám raz přeradži. To bude tiež zdobom téma ve džensnejším dundaku. A za nekotre menšiny hižo za niče vodjana reoria, že so dženca miest druhým za bulom honí.
0: Tak daleko po takým tematický přelad a zadokvanie cia po menšiny za niče o tom je, na kotru sávsku hudžbu smiče sohač do sedmých veselíč. Netko pak najprede One Republic.

svetoznatá skupina One Republic. Jutce večer môžete ich v hale pri Solavie slyšať tam v ústupia v ramiku ich Europe, nie, From Europe with Love 2026. Takým hoj, svetoznatá skupina v hale. Nic špatné, ale som hodne ešte raz krotka poľadal, naže nie sú žené tiket viace předáču, ale snadno ništo z vás, ižo tiket má asi koncert od One Republic juce večer v hale Lubič da. Kotru srbsku hudžbu smieče si Lubič da čač do sedmich. Nová doba a přesplní nám zaúdža, když ja ránko. Tež Mirčina Straubu svišim, potom zasme Jana Reora svišeli. A tohle je Anna Bickingec z Nova Sem Zaluborna. 12 menšinu po 6 je netko dále ze skupinu Hannes. Se myslel, že se tak upraj lustig.

Unia, šako je pomročene budešinje, cíle s minúcom ročele dženca tež nebudú, ale dosady so slunco potom tola předreje. Najpožišo večer je one potom tež raz vône aktér na nebiu, dženca vlastne sucho při maximálne 25 stopniach. Júciša nedžela so pak deštikojta záji, hač do popoldňa vlastne tež pomročeno, ale večer bude zase slunčne. To šo při maximálne 20 stopniach, tu iš júce jasne kvodnišo, ale no aj, tež raz nie je špatne. A kotre športové pokyvy máme za konce dňa vám Jan Reon.

0: MDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Serbski Supercup, Motocross für Brezovce, celenie jednatkowe delnich sušecach a ci přijotovanske koparske r. To je športopokivowy přelad za dženca a jutce. Nieuśredne koparske wubedžovanie očakuje dženca přiladovario a tež daloko přes 100 koparkov a kopariov v delnich sušecach. Potom převedže so tam 12 raz celenie jednatkov na dvoje wulke rota. Kvartet sudnikov zavizda turnier při poudňu jenej. Koparske testovery, dženca dvima i raja v drevnici, nimsce gros drebnic, tamniše prinjemustvo a cilk z Radvoria. V samstnem času testuja nimsko pazličenio doma přečivo cilke z Briske zveho Komorova. Nedželu převedže se v Nebelčicach serbski supercup, lica s koparskimi mustvami, športovije jednotky Kroščice, športového tovarstva Radvor a športovije jednotky Nebelčice. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dženca we wobłoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce Niemsce Halbendorf, tak mianowany piaty runianski motocross po Szczerniszczu. Wubedżowania przewedu so w nowym modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We wubedżowanskim planie steja za dopodnia dziecacy wubedżowania, przy podniu trabi cross a po podniu bi profiów, hobbyowych jezdżerów a seniorów. We'll be right back.

0: Zatkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičturi radia Zatkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošestčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešník a vyzotejš nic na dobu náladu.
0: Zatkula.
2: Nic zábeč.
3: Bunželu večo.

Haj, hajo, pawo je tež prawe hezwos, na nos četo čera sobu dostali. V Budešinje je čera doponju s blakami milina vupadnova po takim nebejace žana pawo. Budesku koronju su krotkodobnje z nuzovej milinu zastarali, pričina bie při vupokotvarskich dživach přerezane zemski kabel, ale to su jara spišne zasore parovali. Po 18 menšinach sú šíce potrechení zaso při Sči byli, rekne nám rečnica energijových závodov a vodaniu Budešin EVB Bianca Heneš. Potrechená vod upada miliny bychu mnohé domiacnosti, tež nuckone miestče, keľko dokvanie pak nemôžeše rečnica EVB riec. Ja pak môžu vám dokvanie riec, zo spíšime netko išče kšesčana Mönka, Jamesa, a potom na božné slovo. James!

0: Časnik tu v budeckém studiu pokáza 5 menšinov do 7.
1: Nábožné slovo.
0: Mađenca Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova.
2: Dobré ranje, ľubí připosluchario. Vo ľubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vujna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebych rúnie, či nám s přikvadom byť doveli. Pravu, mesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živý byč a vojny zakončič.
0: To by nábožné slovo slyšeli jsme je od Veroniky Bulankové z Pančíc-Kukova na roku Franskie Vikaria. A netko slyšíme skupinu Trojozink.
3: Štojš kvůli chcou.

Michaela Melzer was ho pozbenje a dalege. A kak dje dale z kotrej serbskej hudžbu tute odžinje? Napríklad so laskami na Gran Canaria. Když Valborga Baudžic nám zaspíva, je bose po kraju papuču. A tole je Andrea Špitanková. Tuto avizo ještě viace serbských zpěvarů a zpěvarků slyším hač do 8. Najprve pak Harry A. Stylesa.

0: Je s dubkom na pół osmich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Blanka Funcina.
2: Dobra ranie. Honja Vužica a Zardiniska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovaho teleskopa. Mestče Nuoru na Zardiniske su zamujči čera kooperacijske dojednanje podpisali. Zvojki maj podzemski maj detektoro maj v Honji Vužice a na Zardiniske chcedža vedomostnice Lippehač dotal gravitacijske žome mirič a tak viace vo nastaču a vuviču univerzuma zonič. Džeso Europski sličorski vulko projekt tvari rozsudži so klietu. Dalši kandidat je ranična končina nemske, nižozemske a belgijske. Při podpisanju kooperacije bečera tež vesenostak mineral vicerožan Hubertus Rčopodla. Nedom dve pohovanske šuli budeši nedostanete romadže nimale po miliona euro spechovanskih penes za investicije. Kajž informuje Sakske kultusové ministerstvo Medio iz Žilince, smije pohovansko-šulski centrum za zaživenje a domjacnost nimale 310 euro za nakup nového uotovanja, kajž tež tvarske naprave v uživač, za sanirovanje cechy a instalaciju fotovoltaiku je připravy dostanje pohovansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku šprivene mestče nedže 125 euro. Riki a Rečki v Honi Vužice sú aktuálne dosť derepelnené. To vukadža z pšelada vo stavuje pigelu vodžiznu. Pšičina za to je dešť minených dňu. Hešte konc junia by pohoženie hinajše. To mieše napríklad čorné halštropolano je vuky trajacie suchote dla extrémne malo vody. Kajž zdžili Sakske krajne centrum za vodu v obkýčbu jazia unijuky vode aktuálne vo sebe ve väčších rikách Sakske kajž ve vobju a nese. Spechovanske tovarstvo cuzového kompjutorového muzea v Ojerecach zladuje plné nádžije do přichoda. Dukvilu však má muzej s finančnými problémami vojovač a roze zaurenie. Čera je tovarstvo rozmovu s anonymným možným penezedavorium vedvo. Potom by čvon spechovanského tovarstva Wolfgang Kunde optimisticky, dokud sú si po jeho slúhach ďalšie kroky dorečeli, kak zromadne se s predsedstvom cudzovej zavožby miesta a jeho rádu trebne přichodné kroky zmištruja. Po kotre sa pritom jedna, pak Kunde nepřeradži. Na svetovom hudobnom vubidžovaniu VMC nižozemský mestče Kerkrade vobdžila so tutom konc týdženia tež cí skupiny ze Sakskeje. Sú to hercúzsky čas Oberlichtenauer, z Radeberga a fanfárové orchester z Vojerec. Hižo od leta 2005 so Oberlichtenauscy pravidvone na vúrysaniu vobdžila. Cúk slúša k najvúspešnejším nemským hudobným skupinám a je tu kvílu piate svetové listčine. A to běchu naše pojezdče, kotrež namakače tež na našich stronách internetče a ve naši app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca dre najprve raz viac mročelo, dešli svonca, božišo, navečo, potom vele svonca, živé slepro, zalize na maximálne 25 stopňu, júce kvodnišo a vo sebe dopoudňa čas čišo raz dešček.
0: Na pučach so ničo nehyba, respektívne ničo nestejí. To rieka, šo svobodne tiež bliskače pri pučach nestejí a jeli pak biorania tola nešto uľadače. Prizoče so rádu pala na ju pak telefonistce alebo napísajče na maj pojezd přes četovú funkciu app MDR Serbia. Blanka a Mati, prijetaj vám dobrú jezbu.
1: Serbský rozvoz.
0: A vizom, dobré ranie, dobrý štart do konca týdženia. 4 pada po 8.

0: Leto 2020 je vosebite leto v Sakski, reka Tacheles, leto židovskeje kulture. Jeden, ki so jižo lje džesatki za žido zasadžuje, je ortopeda na umenku Hans Eberhard Kaulfürst. Vun je sobu iniciator kuždoletnije modlitve za zemretrh židov Budešinje na tudešim židovskim kirchovje Kadiš so modlitva mjenuje. Kak je tomu došlo, k tomu nedavno rekne?
1: Můj ľubý buddhistský přečel někde předseda Drežďanské židovské osady Roman König, když 2005 zemřil, byl na naše prašeně, jak mohli my buddhistským mrtvým židám na dostojné vášně opomnit, odmluvil, modlit se so na kirchově za nich. Na tutým kirchově, na kterém byl so začas NDR, voporam NS režima vopominalo, bez toho, že bychu při tým židov ani vopominali, ani jich jmenovali. Tuž modli se so z leta 1990 sem, každou prýňu nedělu v septembru skupina křesťanů Kadiš za tam porebaných zastupují těch, kocíž to činit nemůže, dokelž bychu zemrili v kacetách němských nacijů.
0: Hans Eberhard Kaulfürst má vězor dále zvýzky k přečelám Izraelu a so der je vůznaje tak se židovskými svědženěmi. Što jsou například Sukkot, Chanuka abo Rosh Haná a začo třeba so Mezuza, to a věce nám rozvožuje juce našim vůsovaniu pojednačích.

auch Janoch, Nierjanoch, Blakach, Spiva, Markus, Moa. A jemu přizamknu svojom jazvovým tučí sa absenta preča, tole je Sofia.

Živinje nečaka, a tež tehnické vůvičenic. V KI slyšíš nemale šedně zase nekajke novostky o nových úspěchách, nových rekordách a tak dále. A já jsem včera na Instagramě zase za mě další novostku vůladal KI-robotoraj v Rince po takým, kterýž přečuje sebi pjaščuje taj, respektivně by to měně pjaščovania, ale více skakania a kopania. Spočatně si myslach, že jedna so o KI video. Ale nie, opravdže v Číně, v Shenzhen, co nájdem toto pravě v úpraju, je so opravdže boj dvěho robotorů převěd. Nevím, hač znajče film Real Steel, ale tak nekak to vůpada. Ještě dře trošku nekoordinované, ale mal kusk stracha to činí. Kusk do směra, to mi ne toto dže. KI a robotory po takým tež šport zmenia. Ale v srbském kraju ještě tak daleko nie je. Nedomá Jan Reo, športové pokyvy za vás. Že sač menšinu, po vás mich je.

0: NDR Sachsen, Serbski Rosvos. Sport.
1: Serbski Supercup, Motocross für Brezovce, celenie jednatkowe delnich sušecach a ci přijotovanske koparske ry. To je športopokivowy přelad za dženca a jutce. Neušetne koparske vubedžovanie očakuje dženca přiladovario a tež daloko přes 100 koparkov a koparjov v delnich sušecach. Potom převedže so tam 12 raz celenie jednatkov na dvoje vulke rota. Kvartet sudnikov zavizda turnier při poudňu jenej. Koparske testowe ry, dženca dvima i raja v drevnici, nimsce gros drebnic, tamniše prinjemustvo a cilk z Radvoria. V samstnem času testuja nimsko pazličenio doma přečivo cilke z Briske zveho Komorova. Nedželu převedže so v Nebelčicach serbski Supercup, lieca s koparskimi mustvami, športovije jednotky Kroščice, športového tovarstva Radvor a športovije jednotky Nebelčice. Motorsportowe towarstwo Offroad Rookies zariaduje a uotuje dženca we wobłoku Neptunowego swiedzenia w Brezovce Niemsce Halbendorf, tak mianowany piaty runianski motocross po Szczerniszczu. Wubedżowania przewedu so w nowym modusu 1 przeciwo 1, a to na podobny maj czaromaj. We wubedżowanskim planie steja za dopodnia dzieciacy wubedżowania, przy podniu trabi cross a po podniu bi profiów, hobbyowych jezdżerów a seniorów.

0: v sobotu ráno na podževečich je sávskym rozvostu čas za Dundaka, to rieka sobotu ráno 5 minšinu do na podževečich je čas za pojistčové hesla Čenca z Blanku Funcenej.
1: Honja Vužica a za Diniska požadate so zromadne jako stejšči tak menovaného Einsteinovho teleskopa. Mestče Nuoru na Zardiniske so zamujči kooperacijske dojednanje podpisali. Z vojkimaj podzemskimaj detektoromaj v Honja Vužice a na Zardiniske chceža vedomostnice lepehač dotal gravitacijske žome mirič a tak viacevo nastaču a vujču univerzuma zonič. Džeso europski sledžo Vulko-projekt doskončne tvari rozsudža klitu. Nedom dve pohanske šuli budešine dostanete hromadže nimale po miliona euro spichovanskih penesa investicije. Pohansko-šulski centrum za zaživenje a domjacnost s minimale 300.000 euro za nakup novoho vortu a nekaj štež za tvarske napravu uživač. Za zanirovanje ciche a instalaciju fotovoltaiku je připravo dostane poho Bohansko-šulski centrum za hospodarstvo a techniku sprivene mjesto nije 125.000 euro. Rieky a riečky Horní Vúžice sú aktuálne dosť derepelnené, pričina za to je dešť minených dňov. Kajž zdeli Sakske krajné centrum za vulku vodu v obkečbu jazjav nihuky vode, aktuálne vo sebe ve väčších riekach Sakske, kajž ve Vorbju a Nysse. Spichovanske towarstwo cudzoweho komputerowego muzeja w Ojerecach zladuje pone nadzieje do přichoda. Čeraj towarstwo rozmów tak ze z anonymnym, možnym penezedawarjom wedło. Potem bie čwon spichovanske towarstwo Wolfgang Kunde optimistiski, dokelž su se po jasłuach dalsze kroki doryčili, a to zromadnie ze spředsedstwom cudzowej założby a jeho radu, mieszczanskej rady, trebne přichodne kroki zmištruvat chceža, kotre to sú, nie je jasné. Na svetovom hudžbnom vubidžovaniu VMC nižozemské mestče Kerkrade vopčila so tutom konstidžina tiež tři skupiny ze Sakskie. Sú to hercovský ča z Oberlichtenaua, hercovský ča z Radeberga a fanfárové orkestr z Vojerec.
0: Serbský rozvoz. Tak daleko po takým pojezdčové hesla a za tři menšiny, že s Dundakom do Prozninského Liva.
2: A je bych ti rade, kak želni šitko je,

hajdeš amo četvrti, to so či deri, že z najmenša, da ješ amo optimalnem pač, že ne doma v obeju s kvokom lúbos četvrti. Ale deri je so či tež, že se dovolu a nimaš starostče. A dokal ste si leca do dovola dojeli, abo že so podače, pošelče nam rade nekotre v obraze z vašeho dovola. Najlepje sčelče je nam šest četvú funkciu app MDA Serbia, tam môžeče fota menujce pripovesneč. My je potom ve v obrazovej galerii na našej internetnej stronie a v rúne tutej app vozevíme. Prošu nezabudšče pak pripísač džesče dovolu, keštíš štú a što je na foče vidieč. Svyšeče nitko Štefan Gerz. Vosom.

0: nábožné slovo.
1: Mađenca Veronika Bulanková z Pančíc-Kukova.
2: Dobré ranje, ľubí připosluchario. Vo ľubosti a přezjednosti mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vojna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednosť. Nebych runje, či nám s přikvadom byť doveli. Pravu, mesobnú ľubošť a správnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Kúždy človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: To by je Veronika Bulanková s nábožným slovom na roku farské vikárie. S tým je 4 menšiny do 9.

a ja ne znaju ničo rinčeho hač srpsku hudžbu. Ten sa slušme ešte Veroniku Zahornikovu. Vo Ľuboši spieva Gabriel Mumer, on mini, ona je kajš vulka voda, aj možno. A potom slyšíme tiež ešte Jozefinu Brečnadovec, čo zostane. Ale dále, že s hitom z leta 2017, 19 let starým jestem. Oje, oje.

0: Zadkula.
1: Hač kepi, čapka abo cylinder. Bunželu radvorju verči so na bičtúri radia Zadkule šitko okolo tvojeho najrenšeho kvopuka. Od napošesčich môžete svoje mústvo přizeviť a od 18 hodín so potom dobu ľubie. Nezabúčte na předešnik a vyzotiš nic na dobrú náladu.
0: Zadkula.
2: Nic zábeč.
3: Bunželu večo.

Gabriel Momer, Modewus, moderne zvuky, synthesizer a tak dále, ništo za močich, tuž nětko ještě ništo tradicionelnější za trošku staršou generáciu, a čruněž se já to tyž lubič tam. A potom pojistče je dvě minčině do napočasačích.

0: Smetana!
1: Gdzie ta je, ta bita smetana, to też nie wiem, ale tu je na każdy pat nabożne słowo.
2: Nabożne słowo.
1: Dżęca z Weroniku Gulankowej z Pančic-Kukova.
3: Dobre ranje, lubi psi posłuchario. Vo lubošči a přezjednošči mez ľudami po celom svete so veľa reči. A tola kneži mez mocnými politikariami vojna, hida, zvada, rozkora a nepřezjednošť. Nebych runje či nám s přikvadom byť doveli. Pravu, mesobnú lubošť a spravnošť pozdaču neznaja. Bo na stola všech ľubuje. Každý človek, kýž dobro dári, převinie núzu a zvobies na moce. A tuň, kýž ľubuje, so všedne s Bohom ve modlitve zetkava. Čakujme so Bohu, so nás ve ľubošti zjednoča. Nech tež všech mocných politikáriov na celom svete pohonia, po Božím příkazu živi byč a vojny zakončič.
1: Nabožné slovo sme dženca slyšeli od Veroniky Bulankovej z Pančic-Kukova na dávku Franskej vikárie.